0: ale se být to
1: hotohli Jindrinka.
2: Ale je tady pěkný kazajel.
3: Little Krabber se líle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono za lího.
1: Na slíhe, svachli a já.
3: Little Krabber se líle máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má herka, macha, dronka, zahle.
1: Jo, ne, díky,
2: sich, jos, jos.
3: Little Krabber se líle máme ke stům.
1: Kovír, vy je jůr, fuše, tak on ten.
0: A ví, kuk, ono ho má mérno.
3: Little Krabber se líle máme ke stům.
1: Witches.